Rádio Odešek, kedy foto, bez výsla, švidej! Jo, Hongo Sean, Rádio Odešek! Štrom Festival! Tiečak! Na vineti! Derek! Zemrus! Esküszöm!